Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia a přeji vám, ať žijete non-stop, mějte svých pár přátel, prožijte si svůj disco příběh a svoje lásky z pasáže. Ahoj.

A i když ležím v teple, dobře se mi nespí. Zdá se mi o tom, že se vracím někam zpět. A znovu cítím, jak to bylo doma hezký. Vůně co řek, když se nad krajinou setmí. A někde v dále slyším zvuky našich zvonů.